0: Kane, aby znali kůj šli, hoc ty věsi te učlenjuchy. Věty jsme ujdehjat, si ty si jak ujet fašte,
1: ovaky.
0: Věty toch se ovaky jan, tom ujeba sofnuke.
1: Nemojcet.
0: Tu je tvůj ta nágl špůj,